Rádio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance.

Miss it a light.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Toto je.
1: Dopravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Dance Radio.

The Car Sleeper, Skolda Bank, Miggy De La Rosa, Back to You, krásné, dobré úterní ráno, dámy a pánové, milí posluchači. Blíží se nám 7. hodina ranní a to znamená, že nám startuje úterní ranní fresh. Já jsem Andy Routa, přeju vám co nejvíc pohodové úterní ráno a taky samozřejmě co nejvíc úspěšný úterní den. Minimálně takhle to budeme mít s muzikou, protože samý úspěšný hity nás čekají mezi 7. a 9., protože naší 120 minutovce máme vždycky ten playlist nastavený tak, aby jsme se krásně naladili na ten úterní den. No a čeká nás třeba Avicii, Sebastian Drums, I'm My Feelings For You.

Taky takovouhle pecku čekejte v našem éteru mezi 7 a 8. Teď už 7 hodin, 1 minuta, k tomu my jdeme na aktuální zprávy, ano, a taky na počasí. Dance Radio News. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Naprosto příjemný start úterního ranního freshe, tohle je Ferry Corsten a pecka Fire. A myslím si, že tohle je to pravý ořechový, co právě jsme si teďko nejakoby pustili, protože na to ranní vstávání a tahle muzika úplně top. Já sám, když vždycky jedu sem do rádia a že to vám dalo by se říct jako zároveň, tak se snažím pustit vyloženě nějakou takovouhle podobnou věc, která mě vlastně po ránu hodně nakopne. Tak já vás ještě jednou zdravím u úterního ranního freshe dneska s datumem 28. července. Svátek nám dneska slaví Viktor, takže všem Viktorům přejeme všechno nejlepší a hlavně krásný den. A pokud vy nějakého Viktora znáte, tak určitě by si zasloužil to, aby mu dneska někdo napsal, poblahopřál a aby mu to vlastně jakoby zpříjemnilo den, že? Protože nikomu nic se zpříjemní den víc, než když si na něj ten druhý člověk vzpomene. No a my tady myslíme na všechny oslavence, ale zároveň i neoslavence, protože my tady pro vás budeme hrát tu nejlepší taneční muziku. Za chviličku už třeba novinka v našem éteru, Hot Since 82, Shades of Rhythm, pecka Shaded. Už jsme to tady hráli, myslím, že od minulého týdne. A je to opravdu skvělá věc, takže pokud vám tu teďkon místo, kde se nacházíte, dovoluje, tak určitě doporučuju a volume doprava. Čeká nás taky Aluna Vilsas, bude Wilkinson, anebo taky Martin Ikin. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Velmi příjemná houseovka právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Tohle je Martin Eken, Biscuits, Anelisa, Lamola a Ready to Dance právě teďkon v našem éteru v rámci úterního Ranního Freshu. Tak vidíte to, tak jsem z toho chtěl říct. Tak hezky, abyste měli ten kompletní název interpretu, kdo se podílel na tomhletom tracku, abyste to měli hezky tak nějak jakoby dohromady, a to poslední jméno se mi podařilo zkomolit. No ale taky to se samozřejmě i občas tady v éteru Dance Rádia stane. 7 hodin 31 minut k tomu, pojďme se podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Do Česka nám doráží druhá vlna veder, buďte na to rozhodně připraveni, a začíná to už dneska, protože dneska nad Českou republikou bude převážně jasno až polojasno, odpolední maxima vystoupí dneska k 27 stupňům, ale od zítřka už to bude zase peklo a nad tropickýma 30 stupni, tak na to buďte rozhodně připraveni. My tady na Dance Radio jdeme dál na muziku, Monocule, bude taky Mausty, Tata Boys, John Summit a nebo Lucas and Steve.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lucas and Steve s peckou Buddy právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Mimo jiné tato producentská dvojce pochází z holandského Maastrichtu a prorazila právě s podobnými trackami, jako byl právě teď Buddy s Melodic House a Melodic Tech House, fantastický věci, který vám tady na Dance Radio pouštíme. Teď mi volal před chvilečkou kamarád Marťas, který říká, ajtejo, Andy, je tady úterý ráno, pust mi tam nějakou pořádnou pecku. Tak shodou okolností můj kamarád Martin poslouchá většinou takový jakoby nesmysl, ale Marťas, jsem rád, že si přiladil na ty nejvíc taneční vlny v českém éteru 89 a 102,9 FM. My jsme Dance Radio a tohleto je úterní ranní freshno a já do 8 hodiny zahraju třeba Jamesa Hypa anebo Jamiroquai.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Tame Impala, Dracula, Jenny Remix právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. A vy si stále dáváte úterní ranní fresh na Dance Radio Sandy Roadem. No a před námi je další 60 minutovka, těch prvních 60 minut oteklo jako voda. Aby ne, když se člověk dobře baví. A před námi další skvělá taneční muzika, Purple Disco Machine, Body Funk.

naprosto skvělá melodická věc, rozhodně doporučuji, s volume doprava. A taky si to rozhodně dejte mezi 8 a 9 u nás na Dance Radio. 8 hodin, 1,5 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Státní agentury CzechTrade a CzechInvest, které spadají pod ministerstvo průmyslu, se od srpna spojí do nové organizace CzechBusiness. Firma má nabídnout pomoc od prvního nápadu přes investice a inovaci až po vývoz do zahraničí. Společné služby ale naběhnou postupně a naplno mají fungovat od ledna příštího roku. Firmy z 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 000 000 korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. V Česku vznikne 61 oblastí určených pro snazší výstavbu větrných elektráren a solárních parků. Vytvoření tzv. Akceleračních zón schválila vláda. Zón bude výrazně méně, než se původně plánovalo. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby jí ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I

0: 8 hodin 16 minut k tomu, krásné, dobré úterní ráno, dáváte si úterní ranní fresh Sandy Roadem na Dance Radio. Tohle to je Purple Disco Machine, Body Funk a v takovém remixu od Claptona. Je teda neuvěřitelné, já v poslední době hodně poslouchám Claptona, ty live sety z různých festivalů, klubů, a musím říct, že mně se hrozně líbí na Claptonu, že každý ten set by se dal říct, že je tak trošku jiný. On je to vlastně i tím, že Claptona stárňují, myslím, že dvě nebo tři postavy, ale baví mě, že vlastně každý ten set je tak trošku jakoby odlišný. Za to, když si vezmu třeba jiný DJ, jiný producenty, tak ty samozřejmě mají v rámci toho jednoho roku na těch velkých festivalech jeden a ten samý sound, aby byl se synchronizovaný s vizuálama, je to naprosto logický, ale právě u toho Claptona je super, že pokud ty sety neznáte, tak vás vždycky něčem překvapí, takže to je takovej menší tip ode mě pro dnešní den. Pokud chcete nějakou houseovou pohodičku, tak určitě si dát do svých uší nějakýho Claptona. Na Dance Radio určitě nějakýho Claptona ještě dneska zahrajeme, ale za chviličku si dáme Baby D, Christoph, Rudimental, anebo taky už novinku v našem éteru Epoch Noir.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: podívám, jak to bude vypadat do konce pracovního týdne. A bude to teda opravdu doslova peklo. Zítra už se přehoupneme přes 30 stupňů a ve čtvrtek a v pátek očekáváme teploty až maximálně 39 stupňů. Takže pokud nemusíte chodit do zaměstnání, rozhodně to střelte nikam na koupák a do uší si vemte i naší aplikaci Dance Radio a tu nejlepší taneční muziku sebou. Před námi Moby, Camel Fat, Sick Dope, Lost Frequencies a nebo taky Diplo a Side Piece.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dáváte si úterní den s rádio na 89 a 102,9 FM. Tohle byl Justin Hawks a Andrew Hellier, Better Than Gold, právě teďkon na vlnách 89 a 102,9 FM. No a po devátý už tady pro vás bude dopolední drive s Michaelem C. dneska a ten si dá vlastně taky celodenní vysílání, protože potom ho čeká vlastně i odpolední show s Michaelem C., tak si máte rozhodně na co těšit. My do deváté hodiny zahrajeme ještě hity a Karen Harding, Take You Home VIP Mix.

Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny ranní hity Karen Harding, Take You Home VIP Mix. Tak já vás rozhodně nevezmu domů, ale pozvu vás na další vysílání Dance Rády a ty nejlepší taneční muziky. Jak už jsem říkal před chviličkou, po 9. už Michael C. a já se pro dnešek kloučím, přeju vám pohodové úterý a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno naslyšenou. Mějte se krásně a užijte si den. Ahoj. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech. Při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Úžasný dopoledne, Danny Bird, Jam. Ideální to, taneční playlist. Viktorům přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den, já přeju jen to nejlepší úterý den s rádiem playlist na webu nebo taky v aplikaci. Dneska do pol se společně dáme 3 hoďky až do 12, potom menší pauzu a od 14 to budu v klasickém tanečním odpolední. Antonín Herbeck, Dubsa Bobby Harvey anebo The Disco Boys, to je další taneční servis pro vás. Pojďme si to užít.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Nakupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
7: Dance Radio.

Glockenbach a Sam Harper Lost. Mimochodem Glockenbach měl opravdu skvělý reakce z vystoupení na festivalu Beats for Love, takže pokud jste slyšeli, to jste si to proužili. Kde se případně můžeme vidět a slyšet společně tedy se mnou, tak tento pátek hraju na dvou místech, nejdřív na Letný venku Letenský zámeček, no a posléze klub Roxy a už se nemůžu dočkat. Víc info u mě na Instači, kde mi naleznete, tedy jako Michael C. Armin van Buuren, Back Raiders nebo Billie Eilish v remixu Hybrid Minds, to je další taneční muzika. Jsme Dance Radio.

0: Utrals Octu, tady jeden z Radio Playlist máme na webu, nebo taky v aplikaci. A dnešní dopoledne pro vás vybírá taneční muziku Michael C. do celý Major League DJs, Georgia Smith, Come With Me, Junior Jack, a nebo David Guetta se CEO, Beautiful People, potom zprávy a kolega Andy Rhodes. A hned po desátý se podíváme do hit parády Dance Radio Charts. Do ní stále hlasujte na webu danceradio.cz. Skvělej servis v plným proudu, jsme Dance Radio.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: státní agentury CzechTrade a CzechInvest, které spadají pod ministerstvo průmyslu, se od srpna spojí do nové organizace CzechBusiness. Firma má nabídnout pomoc od prvního nápadu přes investice a inovaci až po vývoz do zahraničí. Společné služby ale naběhnou postupně a naplno mají fungovat od ledna příštího roku. Firmy z 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 milionů korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. V Česku vznikne 61 oblastí určených pro snažší výstavbu větrných elektráren a solárních parků. Vytvoření tzv. Akceleračních zón schválila vláda. Zón bude výrazně méně, než se původně plánovalo.
1: Počasí.
0: V úterý očekáváme nad Českou republikou jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Disciples, 48 Hours, tady jeden z rádio a nejlepší taneční muzika. My se společně podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože do ní stále hlasujte na webu danceradio.cz, ať slyšíte v dalším čtvrtečním kole vaší oblíbenou pecku na co nejvyšší příčce. Hlasujeme do zítřejších 15 hodin, tedy na našem webu. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Noisy Pots, Madonu v remixu Peggy Gou a taky Punt z mapy The Nevitlemem Trippin. Nástupních vítězů byly Lost Frequencies na trojce, Another, 54 Ultra Houseovka, Talk To na druhém místě a tuzemští Dromun z novinky vyskákali na první místo, Shelter. Uvidíme, jak to tady celý dopadne, další hitbožka ve čtvrtek 18.00. Teď už Fisher, Paul Oakenfold společně s Hernánem Katanem, Jubel a novinka Ocean House nebo The Prodigy. Tak skvělý poslech, jsme Dance Radio.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Skvělá taneční muzika na Dance Radio, tohleto je výborný spojení. Parisi, Fred Again a taky Ilar. This is Real, Disappear. Pokud nevíte, co vám hrajeme, vše naleznete na webu danceradio.cz nebo v naší aplikaci. Teď se podíváme na dnešní večerní program, protože i dnes pro vás máme skvělý světový show. Showtime má pauzu až do září, takže všechno dnes odstartuje přesně v 19 hodin, kdy dorazí Ferry Corsten s dalším vydáním Resonation Radio, tohle je nejnovější pořad v našem vysílání. Dnes tu máme taky projekt Triton, Jimmyho Jonesa, ten dodá Hot Robot Radio, Spinner Sessions, tradiční label show, no a Nicole Mudaber bude uzavírat In The Mood dnešní program, tedy trochu tvrdší taneční playlist. Vyberte si, vše až do půlnoci, moderát Becky.

a San Francisco, Marco Madison, Let It In, další skvělá muzika bude následovat, dáme si Sigmu, Celeste v remixu Gorgon City a taky La Rue, Bulletproof ve verzi od Davida Oda, playlist na webu nebo v aplikaci, no a já můžu prozradit, že už dnes odpoledne mezi 14. a 18. uslyšíte premiérově hudební novinky, který nasadíme ve čtvrtek pozítří a vy si je budete moci úplně poprvý poslechnout. Takže rozhodně hlaďte Dance Radio i o 14. Slíbený playlist právě teď. Já jsem Michael C. A nejlepší taneční muzika pokračuje. V celou zprávě Andy Rhodes.

Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech. Při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: P.T. Hayden, tuzemská produkce, náš bývalý rádiový kolega, zdravíme, tohleto se 100% povedlo. Skvělá záležitost. Za chvilku třeba Classics Big Rhythm. Nabídnu i Timmyho Trumpeta My Life. Nebo novinku Jamie Jones, Kemner Cox, State of Mind. Na den s rádiu pro vás kromě světových show se od hlavních hvězd festivalů, klubů a tak dále připravujeme i vlastní pořady, samozřejmě Climax, Clubmix, Chris Adler, Milan Kroužil, v pondělí Rave on Air, včera jste mohli slyšet opět 2 hodiny toho nej drum and bassu. Showtime, ten má tady sice o prázdninách pauzu, ale od září bude zpět a spoustu dalších zajímavých záležitostí. Teď pozvánka třeba na Radní Fresh, který pro vás se mezi 7 a 9 vysílá každý všední den. Náš kolega Andy Rhodes.
1: Radní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Radní Fresh Dance Radio s Andy Rhodesem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Velká 90-ková klasika Snap, Rhythm is a Dancer, nejlepší taneční muzika. Máme 28. července. Venku to dneska vypadá spíše na jarní teploty, ovšem nemusíte smutnit, do víkendu bude opět horko. Čekají nás zase třicítky a pro mě teda osobně bohužel i teploty daleko víc přes. Teď Higo Energy, Madeon Technicolor, taky dáme Fastboy, jejich Beautiful Life a my si společně dáme další taneční servis.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

0: South Star, Cover Up My Face, Miss Vedance Radio, za chvilku Daytona, Amber Lewis, Everything, Angry Beats, Kiasmos nebo 1991. Já si dáme menší pauzu, ve 14 hodin jsem tu zpátky. S dalšíma 4 hodinama nejlepších tanečních beats. Teď si dejte úplně ty nejlepší trky bez mluvení, playlist na webu anebo v apce. Dobrou chuť k obědu a ve 14 hodin opět u mikrofonu Dance Radio. Celou samozřejmě zprávy a Andy.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

státní agentury CzechTrade a CzechInvest, které spadají pod ministerstvo průmyslu, se od srpna spojí do nové organizace CzechBusiness. Firma má nabídnout pomoc od prvního nápadu přes investice a inovaci až po vývoz do zahraničí. Společné služby ale naběhnou postupně a naplno mají fungovat od ledna příštího roku. Firmy s 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 000 000 korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. V Česku vznikne 61 oblastí určených pro snazší výstavbu větrných elektráren a solárních parků. Vytvoření tzv. Akceleračních zón schválila vláda. Zón bude výrazně méně, než se původně plánovalo. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: kúpiete totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Léty Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech. Při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické 30. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se v minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na Velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech. Při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

0: Fred V, Otiva Horizon, tady jeden z rádio, nejlepší taneční muzika. 28. červenec a nejlepší taneční playlist v plným proudu. Viktoru ještě jednou, protože už jsem přál dopoledne, vše nejlepší k svátku, dneska je váš den. Já pro vás mám kromě spousty hudby taky hudební info a taky pochopitelně tedy taneční výběr. Co si dáme za chvilku? S House Tonic. Taky normálně Jean Martin Encore. Nebo Solomona se Skrillexem, novinku Rampta. Názvy tracků, remixu a tak dále, verzí, kompletní info naleznete v aplikaci nebo na webu danceradio.cz. A žádná vaše oblíbená pecka už vám neuteče. Dáme si taky pohled do hitparady Dance Video Chart a rozhodně to není všechno. Super, taneční odpoledne.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíhá mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

velmi zajímavá spolupráce, aktuální novinka v našem playlistu Solomona Skrillex Rumpta, za chvilku do Dementalsy Gala, Florian Picasso nebo Kreider a výborná věc Avisa. Co vás čeká dnes večer, protože je úterý, tak standardně bychom v 18 hodin odpalili Showtime, ovšem jsou prázdniny a Showtime má do září pauzu, potom budeme s Terkou a našimi hosty zpět. Od 19. se těšte na legendu trancové muziky Ferryho Corstena, jeho Resonation Radio, opět na vlnách Dance Radia. Dnes tu máme i Tritonia Radio Show, Jimmyho Jonesa, Spinner Sessions a nebo tvrdší part, který obstará Nicole Mudaber. Teď už slíbená taneční muzika. Úžasný úterý jsme. Dance Radio.

Ray Davisa, tady jeden z rádií, nejlepší taneční muzika pokračuje. Rychle hodíme očko do hitparády Dance Video Chart. Minulý týden jsme nasadili tři novinky Noisy Pods, Madonu v remixu Peggy Goo a Bund Trippin. I pro ně hlasujte na webu danceradio.cz do zítřejších 15 hodin, ať slyšíte vaši oblíbenou taneční záležitost co nejvyšší. Na trojice před týdnem Lost Frequencies, na trojice a Drone Moon brali zlato. Kdo vyhraje tento týden, je pořád na vás. Klikněte si na svůj hit na danceradio.cz. Docelý Chicken Brian Adams, taky Endor, Pump It Up, Maupi nebo Daft Punk a potom už zprávy a kolega Andy Road. My jsme Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Státní agentury Czech Trade a Czech Invest, které spadají pod ministerstvo průmyslu, se od srpna spojí do nové organizace Czech Business. Firma má nabídnout pomoc od prvního nápadu přes investice a inovaci až po vývoz do zahraničí. Společné služby ale naběhnou postupně a naplno mají fungovat od ledna příštího roku. Firmy s 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 000 000 korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. V Česku vznikne 61 oblastí určených pro snazší výstavbu větrných elektráren a solárních parků. Vytvoření tzv. Akceleračních zón schválila vláda. Zón bude výrazně méně, než se původně plánovalo.
1: Počasí.
0: V úterý očekáváme nad Českou republikou jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Chopy K7S Out My Head, nejlepší taneční muzika na Dance Radio Playlist na webu nebo v apce. A já pro vás mám teď opravdu povedený taneční výběr, protože si dáme opravdu skvělý tracky. Čeká vás třeba Oliver Heldens, Bobby Bascombe, Heart Cry. Taky aktuální novinka Cedric Gervais a Carla Monroe, Gotta Be, což je opravdu velká pohoda a skvěle fungovala o víkendu třeba na rooftopu. Ohromný letní hit už za chvíli na Dance Radio. Dáme si Drum Sound, Baseline Smith dodají Pure Fire.

0: prostě nudit se nebudete. My jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Častěji už tam budem?
4: Přestaň! Štíl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Zlomený víc, drum sound, bassline, space purifier, s váma je na Dance Radio pořád Majku C na 89 či 102,9 FM. Budeme i nadále hrát nejlepší taneční výběr. Kde se můžeme vidět a slyšet na Mejdanech tento týden, tak hraju v pátek na dvou místech. A těším se převelice. Nejdřív 20 až 22 hodin, tedy takový podvečer, letní teploty. Na letní letenský zámeček, tam budu hrát melodický Deep House, určitě doražte na drink, vstup je úplně gratis a posléze se uslyšíme od půl jedný do dvou v Roxy na main stage Mejdanu, kde to budou samý velký taneční hity. Takže se vidíme v Praze na dvou místech a to už tento pátek 31. července. Nejdřív letenský zámeček, potom Roxy Praha. Víc info pohledejte případně u mě na Instači, kde mě najdete jako Michael C. Teď už Antoine Clamaran, Offenbach anebo taky Roger Sanchez.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Evan McLeod, Tell Me Something Good, mimochodem velmi populární jméno na začátku své kariéry. Teď bych trochu řekl, že v UK lehce zaostává za těma očekáváníma, který do něj bylo vkládáno, že z něho bude opravdu velká světová hvězda, samozřejmě populární DJ to je, ale myslím si, že se od něj opravdu očekávalo víc. Za chvilku Burner Rush. Na den srady budeme hrát i Dimensiona, Pull Me Under. A nebo skvělej aktuální hit od Exvela. Whatever turns you on. No a v 16 hodin tu bude Andy a další zprávy. Tak si užijte. Nejlepší taneční výběr, my jsme Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Ode dneška se nám vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s prezidentem Petrem Pavlem, který se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Ojedinělý objev se povedl archeologům z Ústavu archeologického památkové péče severozápadních Čech. Při výzkumu, který předchází revitalizaci biskupské zahrady na takzvaném domském pahorku v Litoměřicích, objevili hrob dokládající neolitické osídlení lokality. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: neúnavný to DJ, producent Fisher, Just Feels Tight, mimochodem jeho vystoupení jsou stále jedny z nejpopulárnějších na světě, takže pokud byste chtěli vyrazit na Fishera, rozhodně doporučuji kupovat lístky v předprodeji. Letošní sezona na Ibize opět v plné formě, takže pokud si chcete užít právě tohohle blázna v uvozovkách, samozřejmě v dobrým, protože to je takový humorista, lomeno DJ, tak doporučuji, myslím si, že neuděláte chybu. Aktuálně boduje třeba s tímhletím skvělým singlem Rain i u nás na Dance Radio. Musím říct, že tahle ta záležitost skvěle funguje i v klubech a slyšet to přímo od Fishera. To doporučuju. Charlotte Hainen, novinka od Annette Fab anebo Ocean Lab na Dance Radio. Už za chvíli.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Dance Radio.

0: Pořady tanečního show Armin van Buuren a taky Nicole Mudaberry, spolupráce House Party, i když samozřejmě tahleta věc zní trošku spíš do techna. Ale každopádně se to povedlo a vy si to můžete dát na vlnách Dance Radio velmi pravidelně. Ode mě Paul van Dijk, Ria Garvey, Let's Go, Mattison Sadko, Now or Never, anebo taky Bless a jejich Terms and Conditions a potom ještě Fatboy Slim. Užijte taneční úterý, s váma Michael C a my jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Karina Sanders a taky Hailey May. Tie producentky, zpěvačky. VR, skvělá věc. Zachrnecká je BB Rexa, Lyde Tlícví, nebo Bobby Brown, velká to klasika. A nás čeká posléze společná poslední dnešní 60-minutovka. Pak to samozřejmě budu zítra. Je s hitparádou Dance Radio Chart. Mimochodem do konce týdne, mezi 9 až 12, za Katie zaskočí Milan Kroužil. Taneční muzika pokračuje v celou zprávě. A Andy.

Státní agentury CzechTrade a CzechInvest, které spadají pod ministerstvo průmyslu, se od srpna spojí do nové organizace CzechBusiness. Firma má nabídnout pomoc od prvního nápadu přes investice a inovaci až po vývoz do zahraničí. Společné služby ale naběhnou postupně a naplno mají fungovat od ledna příštího roku. Firmy s 10 a více zaměstnanci na českém trhu letos za nástroje umělé inteligence zaplatí okolo 500 milionů korun. V příštím roce by to mohlo být mezi 1 a 2 miliardami. V Česku vznikne 61 oblastí určených pro snazší výstavbu větrných elektráren a solárních parků. Vytvoření tzv. Akceleračních zón schválila vláda. Zón bude výrazně méně, než se původně plánovalo. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Summer Air, letní to single Hardwell a Trevor Guthrie, tady je Dance Radio. Pokud jste sledovali videa z Tomorrowlandu, viděli jste spoustu skvělých vystoupení, úžasnou atmosféru a taky nových singlů. A já musím říct, že nejvíc nás tady na Dance Radio zaujali dvě písně, a to Martin Garrix společně s kapelou U2 a taky výborná to spolupráce Miss Monique a Robbie Williams. Oba tyhle ty singly se určitě objeví ve vysílání Dance Radio postupně a velkou premiéru se právě odbyli na main stage Tomorrowlandu a reakce jsou úžasné. Případně pohledejte na Instači, tam všechno naleznete. Austin Mills, Hot Since 82 nebo Deep Swing, to je další taneční výběr v úterý 28. července.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Wilkinsu Kitty Alex, aktuální mega hit Ultra Violet. Wilkinsa samozřejmě můžete slyšet na festivalu Let It Roll, který startuje už pozítří, tedy ve čtvrtek, a zrovna ve čtvrtek na hlavním pódiu právě Wilkinson. Let It Roll bude celý tento víkend až do nedělního rána. A pokud razíte, tak si to stopro užijte. Na Dance Radio jsme rozdávali stupenky všem výhercům, velká gratulace, no a velmi brzy už další soutěže na tý nejvíc taneční frekvenci. Federle Grant, 642 s Johnem Newmanem, nebo taky Mouček, Houseová to, paráda Jules, to vše na Dance Radio. Pojďme na to.

Mouček, Čelos, tady je Dance Radio, já se loučím, budu to opět zítra od 14. Dejte si taky skvělý večerní program. Dnes se pro vás od 19 hodin chystáme Ferryho Corstena, Triton, projekt Triton, Jamieho Jonesa, Spinning Sessions nebo Nicole Mudaber. Ráno to bude

0: Severním Freshi Andy a potom za Katie. Až do pátku mezi 9 a 12. Milan Kroužil. Stopro je v tom nenechte. Teď už La Fuente, Sophie Ellis Baxter nebo John Summit a já tady zítra odpo. Ahoj.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Resonating from around the globe.

listener technology.

you, love it with you, love it with you.